0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Ulíš, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, tak ho sem pošlete, OK?
2: Pane Ulíš, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Ale celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako... Jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
1: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj a taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, možná. Scénář.
3: No.
1: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás, mladší, si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdenkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto, to bude hořet, věř tomu. Ale nebude, každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říká, čo vole, co by to hořelo, ne, jako, jaké fire, jo, a típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k Jihlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo vole. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání.

tě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucu, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést o těchto ošemetných, velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mladá.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čiperný, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Naštejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď dnes s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čím dál víc furt. Řekla, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězí, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že jo, Andělko? Jinak bych to nedělal!
0: Bavte se! Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330. Ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klička Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakupují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, Věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdá trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Juli najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta tři mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

a jeden den jsem nelitoval toho, že jsem do Národního divadla vstoupil. Když jsem tam šel, tak mě varovali, říkali mi, nebude tam sranda, budeš to mít těžký, už to nebude jako na Provázku, kde jsme se furt bavili, depak. Opak je pravdou, můžu vám říct, že sranda je tam taky a dokonce veliká. Dokonce vám to mohu doložit. My jsme tam měli jednoho kolegu, on tenkrát měl takový to neštěstí, že byl umístěný k nám do šatny, kde jsme seděli my s Oldou Kaiserem. A to mi říkala taky Naďa Konvalinková krásnou větu. Ona mi říkala, víš, Mirku, já ti něco řeknu, víš? To, že vy s Oldou jste v Národním, to pro ty ostatní kolegy je hned po požáru druhá největší katastrofa. My toho kolegu jsme měli rádi, ale on občas udělal takovou věc, že on přišel, vyslekl se do trenýrek, sundal si boty, ponožky, četl noviny a smrděl si tam. A to teda mě moc nevonilo, to se přiznám, jo. Já jsem vstoupil do té šatny, viděl jsem ho, jak čte ty noviny, říkal, co děláš? A on, čtu. A co čteš? Noviny. A co píšou? Různé věci. Čteš sport? A ne, čtu sport. Tak čteš kulturu? Denně pokoj, já se připravuju na představení. No tak proč si nevyvětráš? Proč bych si měl větrat? Všude větrají a ty jsi nevyvětral. Si vyvětrej sám, já nepotřebuju, mě nohy nesmrdí. Není pokoj, jaký nohy nesmrdí. A když byl takhle vytočený, tak já jsem šel dolů do rekvizitárny, kde seděl Olda Kaiser. Říkám, Oldo, volej mu nahoru, nabídni mu dabing, už je připravený. Olda to vytočil jenom a... Dobrý den, tady je Ťámalová, televize Nová. Já volám od režisera Ťoupala. Já bych vám chtěla nabídnout dabing. Byl by to rychlo dabing, takže by to šlo rychle. Prosím, od Ťoupala, no, neznáte, aha, no, on takový neznámej, to je pravda, jak já bych vám ho připodobnila, on takový malej, smrděj mu nohy, jo, že má mít, no, já rozumím, naschanou, ty to... Teď to zavěsil, říkal, člověče, on to poznal. A říkám, a to je jedno, počkej, teď neváhej, to ještě musíme dokončit. A šel jsem na ulici a tam šla taková paní. Já říkám, paní, pojďte sem, prosím vás, my vám teď sem zavoláme jednoho herce, pomožte nám, jde o srandu. Jde jenom o to, že vy mu řeknete, já jsem Ťámalová z Novy, jdu od režiséra Ťoupala, ty vaše sprosťárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Ježišmarja, to já nezvládnu. To ne, to po mně nechtějte, já jsem nikdy nehrála, to ne, to opravdu ne, ale zvládnete to, no takže jste to vy, no tak ho zavolejte, ježiši maria, jak tohle dopadne, jo. Teď ona tam stála, čekala, on přišel v těch trenýrkách, no geniálně to zvládla, geniálně, ona se proti němu postavila, říká, dobrý den, já jsem Ťámalová z televize Nova, jdu od režiséra Ťoupala, ty z prosťárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete, naschledanou, a odešla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teďka jsem zrovna slyšel takovou příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. A on říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže...

0: to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic, a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že? A když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co, našel si něco k jídlu, a on mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Také žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal, v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Tak, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická, a vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že, a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že, a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět, a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že, tak já. Studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil, a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá se s těma šatama, říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je. Mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat v obě nohy, že, a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že, také. Když jste o tom slyšeli, ty, když si ty brýle nasadíte, můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že, tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil si skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej za ruku, to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a vběhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitom.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?

0: vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je stají huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný

0: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stará babička přišla po delší době k doktorovi a ten se jí ptá: a proč pak jste u nás tak dlouho nebyla, babi? Ale to víte, pane doktore, nemocná jsem byla.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci schválí kabinet dnes. Oznámil to premiér Andrej Babiš, slibuje si od něj naplnění cílu vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu.
0: Co se děje v kraji?
1: Hasiči likvidovali v noci na neděli dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Hořilo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Vše se obešlo bez zranění. Příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Britští vojenští zdravotníci se skočili z padáky na odlehlý ostrov v jižním Atlantiku, aby pomohli Britovi, u něhož panuje podezření na nákazu hantavirem. Podle stanice BBC muž v polovině dubna opustil výletní loď, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Na ostrově žije. Britská média zároveň zveřejnila záběry z výsadku. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy i 18letý kanoista Robin Hirsch na 5kilometrové distanci.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dobré ráno, dobrý den, jsme tady s vámi i po třech dnech volná. Ano, začínáme společně nový týden, už 20. v roce 2026. Svátek dneska slaví Svatavy, díky Katce víme, co je nového, no a během chvilky vyrazíme do Jihlavy. Co vy a znaménka? Zdarma si je můžete nechat otestovat. Kdy a kde? Prozradím během chvíle. Dobré ráno.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: víme, co se děje v Jihlavě.
1: Pokud máte zítra volněji, milí zlatí, tak vyražte přímo do centra Jihlavy. Proč? Můžete si zdarma nechat vyšetřit svá znamenka. Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem té blížící se akce, která bude zítra na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Ta akce odstartuje zítra a je pro širokou veřejnost. Znamenka si můžete nechat zkontrolovat v čase mezi 10. až 17. hodinou. Vyšetření jsou samozřejmě dobrovolná a také orientační. Pokud se něco nebude zdát, tak vám určitě lékaři doporučí detailnější vyšetření v ordinaci, kde stanoví přesnější diagnózu. Takže zítra mezi 10. až 17. hodinou můžete zjistit, jak na tom jste. Dobré ráno.

0: Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat, co přinesl dnešní den, tedy 11. květen. Například v roce 1642 Švédové porazili císařské vojsko u polského města Svidnice a to jim umožnilo proniknout na Moravu. V roce 1786 byl v Praze na Koňském trhu, bylo otevřeno divadlo Bouda. V roce 1864 Český zemský sněm schválil návrh na soustavný přírodovědný výzkum Čech. Úkolu se ujala skupina v čele s panem Purkem. V roce 1889 Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu. V roce 1946 byl založen festival Pražské jaro. Co zmíníme ze světa, tak například můžeme třeba zmínit rok 1858, kdy stát Minnesota byl připojen ke Spojeným státům americkým. Tak třeba můžeme mrknout na rok 1985, kdy při požáru stadionu v Bedford City zemřelo 56 diváků a více než 200 jich bylo zraněno. V roce 2000 počet obyvatel Indie dosáhl 1 miliardy. A v roce 2011 španělské město Lorca zasáhlo zemětřesení o síle 5,1 Richterovy škály. Do dneska slaví narozeniny například modelka a také zpěvačka Eva Freelingová, to slaví dneska 44. narozeniny. Paní Zuzana Bubílková dneska slaví narozeniny 74. A excelentní atlet Tomáš Dvořák slaví dneska narozeniny 54. Co se týče svátků, tak právě dneska slaví Svatava a také Svatoslav. A pranostika o svatém Mamertu, zima je po čmertu. Jakože zima už skončila, tak to sice ano, ale ještě nás čekají 3 zmrzlí a ten jeden bude opravdu velmi chladný. Pokud cokoliv slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje sousedka nechce nikomu prozradit, kolik jí je vlastně let. Ale jsou tady zajímavé náznaky. Například v řidičském průkazu má místo fotky miniaturní podobiznu od Rembrandta a vlastní také Bibli s vlastnoručním podpisem autora.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Pojďme zkontrolovat webové stránky tady u nás v kraji. Města Humpolec, Moravské Budějovice a Jihlava patří mezi nejlepší města s rozšířenou působností, oceněné Zlatým erbem 2026. U krajské poroty uspěly jejich webové stránky, které zabudovaly mimo jiné dostupnosti informací, přehledností nebo kvalitu digitálních služeb. V kategorii sboru dobrovolných hasičů potvrdili vysokonastavenou laťku ve vedení webových stránek dobrovolní hasiči ze sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou zámek 2. V druhé skončily stránky dobrovolných hasičů Bobrova a třetí byly stránky Daňkovic. V kategorii školských zařízení splňovaly přísná kritéria hodnocená poroci stránky základní a mateřské školy Velká Losenice. Druhé místo obsadily stránky speciální mateřské školy v Třebíči a třetí nejlépe vedené stránky v regionu patří Akademii Světla nad Sázavou střední škola a Vyšší odborná škola. No tak gratulujeme, dobré ráno.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Doktoro Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka považuje svůj výraz méně cenný, který v minulosti použil na adresu svých kritiků, za poměrně milý a neagresivní. Podle svých slov ho používá normálně. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal.
0: Co se děje v kraji?
1: K letošní noci kostelu se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve československé husitské. Vyplývá to z webu akce, která letos bude 29. května. V Jihlavě, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích program připomene Jana Bulu a Václava Drbolu, kněze, kteří budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. Za první den evakuace loď, kde se projevila nákaza hantavirem, opustilo 94 osob. Dalších 24 lidí se vylodí dnes a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. Uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Garciaová. Loď k ostrovu Tenerife připlula včera ráno. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Fotbalisté FC Vysočina si po předlouhých 12 utkáních připsali vítězství v šance národní lize. Proti Kroměříži šli do vedení v 26. minutě díky pohotovému zaskočení Davida Štětky. Ve druhé půli se hosté snažili o vyrovnání, ovšem bojující hlava hru vyrovnala a nakonec mohla slavit tolik potřebný tříbodový zisk za vítězství 1-0.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska budu oslavovat. Chlubí se jeden houmelesák druhému. Neříkej, kolik ti bude, ale ne narozeniny. Slavnostně dneska vyberu miliontou popelnici v životě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci schválí kabinet dnes. Oznámil to premiér Andrej Babiš, slibuje si od něj naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu.
0: Co se děje v kraji?
1: Hasiči likvidovali v noci na neděli dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Vše se obešlo bez zranění. Příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Britští vojenští zdravotníci se skočili z padáky na odlehlý ostrov v jižním Atlantiku, aby pomohli Britovi, u něhož panuje podezření na nákazu hantavirem. Podle stanice BBC muž v polovině dubna opustil výletní loď, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Na ostrově žije. Britská média zároveň zveřejnila záběry z výsadku. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy i 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci.
0: Rádio Jihlava 101.

Ladíte Rádio Jihlava, pacienti v Třebíčské a Havlíčkobrodské nemocnici se mohou těšit na modernizaci. Konkrétně kraj Vysočina chystá úpravy urgentního příjmu v nemocnici Třebíč a v Havlíčkobrodské nemocnici pak úpravy na gynekologii. Projekt u gynekologie počítá s novými dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím a také s nadstandardními jednolůžkovými pokoji. Obě investice vyjdou zhruba na 65 milionů korun. Teď další hity.

0: chytřejší než rádio.
1: Také jste se už někdy pozastavili nad frází jádro pudla a říkali jste si, proč by měl mít pudl nějaké jádro. Zmíněné rčení se používá ve smyslu podstata věci a jako mnoho jiných pořekadel ani jádro pudla nemůžete brát úplně doslovně. Autorem dnes už z lidovělého výroku se stal známý německý literát Johann Wolfgang Goethe, který ho použil ve svém zpracování legendy o Faustovi. V touze povědění zaprodal doktor Faust duši ďáblu a když nastal čas zúčtování, přišel si Mefistofeles pro svou odměnu, převtělený podoby černého pudla. Pes následoval Fausta až k němu domů, kde odhalil svou pravou identitu. Na to nešťastník pochopil a zvolal, to tedy bylo jádro pudla. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska jsem vypral, osprchoval jsem se, chlubí se bezdomovec kamarádovi. Neříkej, jak jsi to dokázal? Já ne, to všechno déšť.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Brtnice dokončuje zhruba 7-kilometrovou stezku pro cyklisty ke zříceníně hradu Rokštejn. Část mezi Komárovicemi a Rokštejnem se město chystá otevřít v červnu. Na zprůjezdnění zbývajícího úseku se musí domluvit s firmou, která buduje silniční obchvat města, protože stezka povede vedle pilíře nového silničního mostu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za neschodami totiž často stojí špatná komunikace a nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
0: Co se děje v kraji?
1: K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve československé husitské. Akce se letos koná 29. května. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. Spojené státy hovoří o dvou možných případech.
0: Sport.
1: Trenér českých hokejistů Radim Rulík zařadil do nominace na mistrovství světa ve Švýcarsku 8 nováčků. Debutovat na velké mezinárodní akci mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Jan Mandát.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po desáté je tu Rádio Jihlava s vámi. Díky nové spolupráci nemocnice Jihlava a Masarykova onkologického ústavu budou mít pacienti na Vysočině rychlejší přístup k moderní diagnostice. Víc o tom za okamžik.
0: Rádio Jihlava.

0: ξανά. Přebere to sama.
1: Samé hity i ty zmládí. Rádio Jihlava. Máme vás

0: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Díky nové spolupráci nemocnice Jihlava a Masarykova onkologického ústavu budou mít pacienti na Vysočině rychlejší přístup k moderní diagnostice, specializované léčbě i novým klinickým studiím. Spolupráce přináší také lepší multidisciplinární péči a větší podporu během léčby. Memorandum se podepsalo smluvně. Teď další hity.
1: Projdem spolu stovky cest a budem snídat světla hvězd.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzkaz z domácí nástěnky. Jídlo máš v pračce. Jsem u psychiatra. Máma.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Počet volebních okresků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Víc o tom za chvíli.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace před zhruba 30 lety a neodpovídala současnému rozvoji města, změnám v hustotě osídlení, dostupnosti městské dopravy ani požadavkům na bezbariérovost. Alespoň to řekl mluvčí města Radovan Daněk. Doplnil, že změnu umožnila nová legislativa, která obcím dala větší prostor pro úpravu volebních okrsků. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Podle volebního modelu na základě průzkumu společnosti Kantar by volby aktuálně vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 32%. O polovinu procentních bodů méně by získalo hnutí STAN, následované o půl procentního bodu slabší ODS. Celkem by se do parlamentu dostalo 6 politických stran.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem akce, která se uskuteční zítra na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Lidé mohou přijít mezi 10. a 17. hodinou. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenálu po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou anglickou ligu o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. Arsenál po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atletico Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého ho dělí 2 vyhrané zápasy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, vám všem přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině a taky dneska už máme 11. května. Taky máme po víkendu a začal nám tedy už ten nový pracovní týden. No a tak je ideální čas ho v pohodě při poslechu Rádia Jihlava nastartovat. No a co nás všechno čeká? No tak opět v prvé řadě to budou písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace, drby a tak dále a tak dále. Namátkou třeba zjistíme, že ledoví mužíci přinesou skutečné ochlazení. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, já popřeji všem hezké pondělní dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned za vámi první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se společně teď můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby. It's a
0: heartache, nothing but a heartache. Britská zpěvačka Bonnie Tyler, proslavená hity jako Total Eclipse, To Your Heart nebo Holding Out for a Hero, byla v portugalské nemocnici uvedena do umělého spánku. Stav 74-leté hvězdy se náhle zhoršil po prodělané operaci. Přestože první zprávy z počátku týdne hovořily o tom, že se zpěvačka úspěšně zotavuje, její zdravotní stav nabral nepříznivý obrat.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Do očekávaného koncertu Štefana Margity v největší tuzemské aréně zbývá už jen pár dnů. Díky moderním technologiím se Margita rozhodl vrátit své ženě symbolický život, alespoň na několik minut. Pomocí hologramu, tedy trojrozměrného světelného obrazu vytvořeného ze záznamu, si s Hankou zaspívá duet Andělé strážní. Nejen pro diváky, to bez pochyby bude jeden z nejsilnějších okamžiků večera. Každý rok.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Dcera legendárního Karla Gotta se po vydání své první skladby z připravovaného EPčka dočkala velké vlny reakcí. A zatímco většina fanoušků Charlotte Gott chválí za moderní styl, na sociálních sítích se okamžitě objevili také kritici, kteří si neodpustili ostré poznámky. Terčem se nestala jen její hudba, ale také vystupování. No, bylo jasné, že srovnání s jejím slavným tatínkem přijde prakticky okamžitě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde pacient k psychiatrovi a povídá: pane doktore, v posledním čase jsem trochu nejistý. A nebo ne?

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a my se půjdeme teď mrknout na to, kdo 11. května, což je dnes, slaví svátek. Tak jsou to Svatava, Svatoslava, Miranda, Lucina, Luciána a Luciána s dlouhým A. Tak přejeme všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska pondělí 11. května a můžeme se mrknout na pranostiky platné pro dnešní den. Tak jedna říká o svatém Mamertu, zima je počmertu. Nebo déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. A ještě jedna pranostika na závěr. Déšť jenž Mamert, Pankrác a Servác kuje, rád se v celém létě opakuje. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku okolo 20 miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém skončil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.
0: Jihlava aktuálně.
1: Obyvatelé Jihlavy mají nově víc času na odvoz bioodpadu. Kompostárna Henčov rozšiřuje svou provozní dobu a nově je otevřená také v sobotu od 9 do 16 hodin. Víkendový provoz, který potrvá do konce června, je určen výhradně pro občany Jihlavy, nikoli pro firmy. Ceny ropy dnes ráno prudce vzrostly poté, co prezident Donald Trump včera označil íránskou reakci na americké návrhy na ukončení války za zcela nepřijatelnou. Barel ropy je dražší o zhruba 4 dolary. Klíčová transitní cesta přes Hormuzský průliv byla fakticky uzavřena krátce po začátku války 28. února a to vážně narušilo globální zásoby ropy a plynu.
0: Sport.
1: Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety, kdy v Rakousku triumfoval Petr Skoták a Pavel Šmíd.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. No a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska si řekneme, jak se dělá segedinský guláš, ale ze sterilizovaného zelí. Tak si na to počkejte, čeká vás to už za okamžik.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Dámy a pánové, posloucháte Rádio Jihlava a jeho polední program Food s Fugasem, který má pro vás recept na segedinský guláš ze sterilizovaného zelí. Maso očistíme a nakrájíme na kostky, cibuli oloupeme a také nakrájíme. Na hrnci rozehřejeme sádlo a cibuli osmažíme do zlatova. Přidáme nakrájené maso, orestujeme ho ze všech stran. Zaprášíme mletou paprikou, přidáme rajčatový proplak, protlak, bobkový list, nové koření, sůl a pepř. Zalijeme vývarem, přivedeme k varu a dusíme asi tak 60 minut, dokud prostě maso nezměkne. V druhém hrnci podusíme zhruba 15 minut sterilizované zelí a i s nálevem a kmínem podle potřeby zlehka podlijeme, no a poté vmícháme společně k masu. Přidáme také ještě prolisovaný česnek. Ve smetaně pak rozpustíme mouku a vlijeme k téměř měkkému masu. Ještě 20 minut provaříme a můžeme podávat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stará babička přišla po delší době k doktorovi a ten se jí ptá: a proč pak jste u nás tak dlouho nebyla, babi? Ale to víte, pane doktore, nemocná jsem byla.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Rádiový hlava. Posloucháte pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který vám právě teď nabízí novou pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem tady dobře na psychiatrii?
3: Ano, pane. A co vás trápí?
2: No, víte, pane doktore, mně se každou chvíli zdá, že vidím veverky, jak hrajou fotbal.
3: No, víte co, podívejte se. Já vám tady předepíšu léky a ono to bude zase dobrý.
2: No, tak dobře. Ale já je začnu brát až zítra, jo? Dneska se totiž hraje finále.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. Fugas vám přeje krásný den. Máme dneska pondělí, 11. května.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Rakovina slinivky břišní patří dlouhodobě k nejhůře léčitelným nádorovým onemocněním. Pacienti často přicházejí k lékaři až v pokročilém stádiu a možnosti léčby už bývají jen velmi omezené. Naději nyní ale přináší nový experimentální lék, který se jmenuje Daraxonrasib, který v klinických studiích vykázal výrazné prodloužení přežití pacientů s agresivní formou tohoto nádoru. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům, a to ještě před definitivním schválením.
2: Rádio Jihlava 101,1.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Zhruba 42% dětí v Česku ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu či tabletu 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Nové Město na Moravě nabízí další bezplatný kurz první pomoci pro zájemce z řad laické veřejnosti. Uskuteční se v úterý 26. května v 17 hodin v zasedací místnosti pod heliportem a potrvá 2 hodiny. Účastníci se na něm mimo jiné naučí umělé dýchání a nepřímou masáž srdeční, kterou si vyzkouší na resuscitačním modelu. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. U ženy se během cesty do Francie projevily příznaky a její zdravotní stav se zhoršil. Následný test na hantavirus vyšel pozitivní. Nákaza byla potvrzena také u jednoho Američana.
0: Sport.
1: Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clasico nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného z bulvárního okénka. Konkrétně dneska se podíváme na herečku Terezu Rambu. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: saying, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Herečka Tereza Ramba jako Rambo ukázala záda. Vítejte v bulvárním okénku. Po Brně se dočkala také Praha. V kině Lucerna slavnostně odpálili televizní sérii, v níž ožívá příběh spisovatelky Simony Moniové, kterou v roce 2011 zabil manžel. Její představitelka Tereza Ramba vynesla šaty se stříbrnými flitry, jež rafinovaně odhalovaly vysportovaná záda. No a když už byla možnost, zula si také vysoké štekle a odhalila i ladné nohy.
1: Hambáska jedna, neví, jak by se před těma chlapama předváděla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje sousedka nechce nikomu prozradit, kolik jí je vlastně let. Ale jsou tady zajímavé náznaky. Například v řidičském průkazu má místo fotky miniaturní podobiznu od Rembrandta a vlastní také Bibli s vlastnoručním podpisem autora.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje pěkný den. Období od 12. do 14. května je tradičně spojováno s pranostikou ledových mužů. Letos po přechodu studené fronty skutečně dorazí výrazné ochlazení a ranní teploty mohou klesat dokonce i pod nulu. Přestože květnové mrazy bývají v této době spíše vzácné, ochlazení přinášejí ledoví muži v posledních letech poměrně často, no a vypadá to, že se jim nevyhneme asi ani letos.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava, a to s datem 11. května. Čas běží jako bláznivý, já nezastavím ho ani my, a dokonce ani Katka, která je připravena mě tady vystřídat, aby vám strávila s vámi příjemné dvě hodinky toho dnešního odpoledne. No a pak přijde na řadu 16. hodina a to se sem vrátím zase já. Tak vás tímto samozřejmě také zvu. Jinak přeji příjemné odpoledne s Katkou a Rádiem Jihlava a zatím čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na dermax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za neschodami totiž často stojí špatná komunikace a nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
0: Co se děje v kraji?
1: K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve československé husitské. Akce se letos koná 29. května. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažerky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. Spojené státy hovoří o dvou možných případech.
0: Sport.
1: Trenér českých hokejistů Radim Rulík zařadil do nominace na mistrovství světa ve Švýcarsku 8 nováčků. Debutovat na velké mezinárodní akci mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Jan Mandát.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava taky v pondělí. Katka vám přeje pohodové odpoledne. Víme, že hasiči likvidovali v noci na neděli dva požáry lesa na Jihlavsku. Další informace už za moment.
0: Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Hasiči likvidovali v noci na neděli 2 požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit 2. stupeň požárního poplachu. Hořilo také u Borušova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Vše se obešlo bez zranění, příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska budu oslavovat. Chlubí se jeden houmelesák druhému. Neříkej, kolik ti bude, ale ne narozeniny. Slavnostně dneska vyberu miliontou popelnici v životě.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, přejeme vám pohodové odpoledne a víme, že k letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Víc informací se nenechte ujít, za moment sem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve československé husitské. Akce se koná 29. května. V Jihlavě, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích program připomene Jana Bulu a Václava Drbolu, kněze, kteří budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Podle volebního modelu na základě průzkumu společnosti Kantar by volby aktuálně vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 32%. O polovinu procentních bodů méně by získalo hnutí STAN, následované o půl procentního bodu slabší ODS. Celkem by se do parlamentu dostalo 6 politických stran.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem akce, která se uskuteční zítra na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Lidé mohou přijít mezi 10. a 17. hodinou. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenálu po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou anglickou ligu o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. Arsenál po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atletico Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého ho dělí 2 vyhrané zápasy.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Členům více než 300 sborů dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Víc informací za chviličku.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava a teď jeden rekord z Vysočiny. Členům více než 300 sborů dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme Svratku do pramene propojili na trase dlouhé přes 64 kilometrů prameniště řeky Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu. O rekord usilovali přes 15 hodin. Tak palec nahoru a teď z rádia Jihlava další hity.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska jsem vypral, osprchoval jsem se, chlubí se bezdomovec kamarádovi. Neříkej, jak jsi to dokázal? Já ne, to všechno déšť.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že fotbalisté FC Vysočina si po předlouhých 12 utkáních připsali vítězství v šance národní lize. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava a teď, jak jsem naznačila, do světa sportu. Fotbalisté FC Vysočina si po předlouhých 12 utkáních připsali vítězství v šance Národní ligy. Proti Kroměříži šli do vedení v 26. minutě díky pohotovému zakončení Davida Štětky. Ve druhé půli se hosté snažili o vyrovnání, ovšem bojující Jihlava hru vyrovnala a nakonec mohla slavit tolik potřebný tříbodový zisk za vítězství 1-0. Tak z Rádia Jihlava velká gratulace a teď další hity pro váš lepší den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku okolo 20 miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém skončil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.
0: Jihlava aktuálně.
1: Obyvatelé Jihlavy mají nově víc času na odvoz bioodpadu. Kompostárna Henčov rozšiřuje svou provozní dobu a nově je otevřená také v sobotu od 9 do 16 hodin. Víkendový provoz, který potrvá do konce června, je určen výhradně pro občany Jihlavy, nikoli pro firmy. Ceny ropy dnes ráno prudce vzrostly poté, co prezident Donald Trump včera označil íránskou reakci na americké návrhy na ukončení války za zcela nepřijatelnou. Barel ropy je dražší o zhruba 4 dolary. Klíčová tranzitní cesta přes Hormuzský průliv byla fakticky uzavřena krátce po začátku války 28. února a to vážně narušilo globální zásoby ropy a plynu.
0: Sport.
1: Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety, kdy v Rakousku triumfoval Petr Skoták a Pavel Šmíd.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 11. května, my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugas vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já jsem už opět za mikrofonem a jsem připraven vás provázet tím naším vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, čeho nejvíce muži litují po 60. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Kolem 60. roku života se pohled mnoha mužů začíná měnit. Namísto honby za dalšími cíly přichází bilancování a tedy přemýšlení o tom, co se jim podařilo a co naopak nezvládli. Často pak nastává okamžik, kdy začnou litovat mnoha věcí, které si v průběhu života nechali utéct. Tak třeba upřednostňování práce před vztahy či rodinou, nevyjadřování emocí, strach ze selhání, ztráta kontaktu s dobrými přáteli. No, je to opravdu hodně, na co muži po 60 myslí. No a já vzhledem ke svému věku vím, o čem je řeč.
2: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzkaz z domácí nástěnky. Jídlo máš v pračce. Jsem u psychiatra, máma.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 11. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V přehledu letošních oprav je také Arbesova ulice v Heleníně. A co se tam chystá? Na nastávající povrch bude položena nová asfaltová vrstva. V místech výtluků a tam, kde je potřeba upravit sklon vozovky, se před pokládkou ještě provedou i lokální dorovnávání. Úpravy se pak dotknou také napojení ulice a prostoru před kontejnerovými stáními.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 11. května. A kdo pak se nám v tento den ze slavných kdy narodil? Tak třeba fotbalista Lukáš Nachtmann, zpěvačka Iva Frühlingová, herečka Jana Mařasová, ale taky třeba americká herečka Sabina Carpenter. No a pokud i vy někdo slavíte 11. května narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Zhruba 42% dětí v Česku ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu či tabletu 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Nové Město na Moravě nabízí další bezplatný kurz první pomoci pro zájemce z řad laické veřejnosti. Uskuteční se v úterý 26. května v 17 hodin v zasedací místnosti pod heliportem a potrvá 2 hodiny. Účastníci se na něm mimo jiné naučí umělé dýchání a nepřímou masáž srdeční, kterou si vyzkouší na resuscitačním modelu. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. U ženy se během cesty do Francie projevily příznaky a její zdravotní stav se zhoršil. Následný test na hantavirus vyšel pozitivní. Nákaza byla potvrzena také u jednoho Američana.
0: Sport.
1: Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clasico nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je, dámy a pánové, krátce po 17. hodině a s vámi už je opět Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že Evropu čeká mimořádně teplé léto. Podrobnosti na vás čekají už za okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a já vám všem přeji krásné odpoledne.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlny Rádia Jihlava, tedy na vlny 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Tropický Pacifik se otepluje výrazně rychleji, než očekávali předpovědní modely. Meteorologové proto stále častěji upozorňují na možnost velmi silného jevu El Niño, což bude mít výrazný vliv na globální klima. Už letošní léto by tak mohlo být ve střední Evropě mimořádně teplé a také sušší než obvykle.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde pacient k psychiatrovi a povídá: pane doktore, v posledním čase jsem trochu nejistý, a nebo ne?

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Velká válka s Iránem poznamenala letošní dovolenkovou sezonu v podobě drahších letenek i benzínu. Nejvíce Čechů tradičně tráví dovolené v Itálii a Chorvatsku. S cestovními kancelářemi hojně vyrážejí také do Řecka nebo do Španělska. Zejména v Chorvatsku ceny vyskočily hodně nahoru. Mírně se proměnil výběr dálkových destinací, neboť lety do vybraných asijských zemí zdražily kolikrát i dvojnásobně.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, já vám právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti Zadrak. Drby a aktuality ze světa hudby.
2: It's a heartache, nothing but a heartache.
0: Britská zpěvačka Bonnie Tyler, proslavená hity jako Total Eclipse, To Your Heart nebo Holding Out for a Hero, byla v portugalské nemocnici uvedena do umělého spánku. Stav 74-leté hvězdy se náhle zhoršil po prodělané operaci. Přestože první zprávy z počátku týdne hovořily o tom, že se zpěvačka úspěšně zotavuje, její zdravotní stav nabral nepříznivý obrat.
3: Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava. Zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy.
0: Do očekávaného koncertu Štefana Margity v největší tuzemské aréně zbývá už jen pár dnů. Díky moderním technologiím se Margita rozhodl vrátit své ženě symbolický život, alespoň na několik minut. Pomocí hologramu, tedy trojrozměrného světelného obrazu vytvořeno ze záznamu, si s Hankou zaspívá duet Andělé strážní. Nejen pro diváky, to bez pochyby bude jeden z nejsilnějších okamžiků večera.
4: Každý rok.
3: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Dcera legendárního Karla Gotta se po vydání své první skladby z připravovaného EPčka dočkala velké vlny reakcí. A zatímco většina fanoušků Charlotte Gott chválí za moderní styl, na sociálních sítích se okamžitě objevili také kritici, kteří si neodpustili ostré poznámky. Terčem se nestala jen její hudba, ale také vystupování. No, bylo jasné, že srovnání s jejím slavným tatínkem přijde prakticky okamžitě.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za neschodami totiž často stojí špatná komunikace a nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
0: Co se děje v kraji?
1: K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely, kaple a modlitebny i kostely církve Československé husitské. Akce se letos koná 29. května. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. Spojené státy hovoří o dvou možných případech.
0: Sport.
1: Trenér českých hokejistů Radim Rulík zařadil do nominace na mistrovství světa ve Švýcarsku 8 nováčků. Debutovat na velké mezinárodní akci mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Jan Mandát.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme je 11. května a taky máme lehce po 18. hodině. No a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že Spojené státy americké odtajnily desítky dokumentů o UFO. No, tak já vám všem přeji hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: neidentifikovateľných objektů, takzvaných UFO, a možností mimozemského života. Napsala to agentura Reuters, podle níž mají po zhruba 170 uveřejněných souborech postupně přibývat další otajněné materiály.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stará babička přišla po delší době k doktorovi a ten se jí ptá: a proč pak jste u nás tak dlouho nebyla, babi? Ale to víte, pane doktore, nemocná jsem byla.

0: Herečka Tereza Ramba jako Rambo ukázala záda. Vítejte v bulvárním okénku. Po Brně se dočkala také Praha. V kině Lucerna slavnostně odpálili televizní sérii, v níž ožívá příběh spisovatelky Simony Moniové, kterou v roce 2011 zabil manžel. Její představitelka Tereza Ramba vynesla šaty se stříbrnými flitry, jež rafinovaně odhalovaly vysportovaná záda. No a když už byla možnost, vzula si také vysoké štekle a odhalila i ladné nohy.
1: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Posloucháte pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 11. května. A právě toto datum nás bude teď zajímat, protože půjdeme do pražského Klementína porovnávat teploty. Tak zatím nejtepleji bylo 11. května v roce 2012. Bylo 30,3. Naopak nejstudenější 11. květen byl v roce 1978, kdy byla rovná nula. No a dlouhodobý průměr na tento den je vypočítán už od roku 1961 na hodnotu 14 stupňů nad nulou. No a to je všechno, co jsem si pro vás pro dnešek připravil. Přeji vám tedy hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. No a do té doby čau vás fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Podle volebního modelu na základě průzkumu společnosti Kantar by volby aktuálně vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 32%. O polovinu procentních bodů méně by získalo hnutí STAN, následované o půl procentního bodu slabší ODS. Celkem by se do parlamentu dostalo 6 politických stran.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do Jihlavy se po roce vrací preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu. Cílem akce, která se uskuteční zítra na Masarykově náměstí, je včasné odhalení vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění či komplikací. Lidé mohou přijít mezi 10. a 17. hodinou. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou anglickou ligu o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. Arsenal po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atletico Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého ho dělí 2 vyhrané zápasy.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje sousedka nechce nikomu prozradit, kolik jí je vlastně let. Ale jsou tady zajímavé náznaky. Například v řidičském průkazu má místo fotky miniaturní podobiznu od Rembrandta a vlastní také Bibli s vlastnoručním podpisem autora.

co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska budu oslavovat. Chlubí se jeden houmelesák druhému. Neříkej, kolik ti bude, ale ne narozeniny. Slavnostně dneska vyberu miliontou popelnici v životě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska jsem vypral, osprchoval jsem se, chlubí se bezdomovec kamarádovi. Neříkej, jak jsi to dokázal? Já ne, to všechno déšť.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nám zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pána, tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko? A on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ne ze světový, z Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Stroly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, to na koho to platí. Dobrý, jednu dostiho, paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně. Samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
2: A to máte pravdu, přátelé. V televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji. Samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotní, to je
2: v pořádku. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
2: Prosím tě, to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé, správně. Tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Paní, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Ne. Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady v této hospodě Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: právě když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý vodání mouchy, je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kůň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kůň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kůň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, jestli zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal rozhlíce. Pochopil, že je nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedl do klusu, ale opačným směrem.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A to hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila domy.
1: No, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla. Vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra. Jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depa.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově v dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: No, ženo, ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A má zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž, no.
2: Ale depak, ne, tohle se smí. No, tak drahoušku. A teď pojď, dočeno, ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Hrana, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je
2: tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tato kazeta by měla být vlastně o tom, co během natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, co se vlastně na obrazovku nevešlo. Tak taková jedna docela hezká historka, kterou jsem teďka zažil, jsme točili na jednom dvorku s několika romskými obyvateli, kde, prosím, nějaký připomínky? A tam přišel takovej starší Rom a otázka zněla, který pták krade. Teď ta rodina se sešla, radila se, protože kradou asi všichni. A já povídám, tak který pták krade. Ten mládenc má, který pták krade? Moment. Teď to jedno dítě říkalo, ptros. Ticho buď, ticho Marian, žádný ptros. To druhé dítě, orel. To prostě asi 12 nebo 15 zvířat vyjmenovali, žádný teda ptáků, nikdo. A já povám, podívejte se, tak kdo teda, který pták krade? Pá, člověk. A to je bezvadná rodina, já jsem s nima navázal takový kontakty, oni tam bydlejí vedle ve vesnici. Když jsme přijeli se Šimkem z Ameriky, tak on mě potkal, ten Marián se jmenuje ten kluk, a povídá, ahoj Jirku, ty jsi byl tady v Americe, viď? Já povám, no. Byl jsi v New Yorku? Já povám, no. Tak to jsi musel vidět mýho bráchu. Takový vyšší, silnější, černý, modrým saku. To byla taky docela dobrá otázka. Potkali jsme nějakou slečnu. Otázka byla, kdo je to kurtizána? Ta holka se zamyslela, povídá, tak kurtizána, jo? Kurtizána, to je taky kurva. Akorát s tím rozdílem, že to nedělá za prachy, ale protože jí to děsně baví.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišla vod, že usnula jsi tu nepřekrytá.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to je, ale to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí, každý z vás, už jsme měl mít tu krabičku, to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyl a deviant, nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečnej šmucle. A no, a večer jste už z tomu. A už tam nelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já u sebe taky tu krabičku nosím, až ty mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čekám.
3: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: No, ochrana.
3: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
3: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
3: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
3: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
3: Ale
2: a nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
3: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
3: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Vidíte na něj? Po tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
3: Kdo?
2: Spielberg?
3: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
3: To je materiál, jestli. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
3: Ano.
2: Spielberg hrad.
3: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
3: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbej a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
3: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér.
3: No?
2: Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku v Olešovicích, kdo byl. Tyťa, režižer! Teď má z toho režižer!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?

0: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
0: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
0: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
0: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: A, tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
0: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
0: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
0: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
0: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
0: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
0: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
0: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
0: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
0: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
0: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
0: Je jeho švagr.
1: Aha, super, dobře. Hlaskujte mi to.
0: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
0: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
0: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: duši. No, ale mě zajímá jméno.
0: Toho Šněkvencla?
1: No.
0: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
0: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
0: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
0: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
0: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
0: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
0: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
0: Depak, to je nějaký nádihází Imre.
1: Imre?
0: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
0: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
0: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
0: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
0: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
0: počkejte,
1: ukázal.
0: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
0: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vraceli tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se bál za sebe, si mě třeba nenaznačil tam pořadatelé, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného. Nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál. Čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
2: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste Sandokan.
2: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte.
1: No a co,
2: a víte, že
1: něco?
2: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
1: Mech?
2: Ano, mech.
1: Říkáte mech?
2: No jistě.
1: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
2: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
1: Moderní sportovní
2: jistě,
1: účes?
2: Ano.
1: Tak ten by mě možná slušel.
2: No jistě.
1: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
2: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
1: Cože?
2: Ještší,
1: co to?
2: Ještší hormony.
1: Ještší hormony?
2: Ještší. No.
1: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
2: Nebo
1: bych chtěl na hlavě bodliny,
2: ale taky ne.
1: Ale
2: to máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
1: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
2: No jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
2: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
2: Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já se jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
2: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
2: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
2: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje.
2: Ale
1: dokonce mi nedává,
2: ale
1: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
2: No,
1: rozumíte,
2: no.
1: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
2: Ale no tak. No
1: je to prý ze švestek?
2: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
1: ráno nebo večer?
2: Večer,
1: no.
2: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
1: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
2: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
1: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
2: No
1: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
2: No počkejte,
1: čím budu rozdávat.
2: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Po půl hodině.
2: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
1: Já myslím.
2: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
1: Dešťovou vodou.
2: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si a oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
2: Ale no jo, no tak to je. S vámi Tam je těžké pořízení. A přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovali. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo?
2: Jo, jo.
1: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
2: No, samozřejmě.
1: Víte co?
2: A jak ráda.
1: Já radši zůstanu plešaty.
0: Rádio Jihlava. 101.